0: titulky s Rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: útulky s rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: A vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.